0: experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
1: Zdravím posluchače, i tebe Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dennyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítavý potomci měli ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
2: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
1: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojan vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci u prostředí. Boj Kojota Vildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gigů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento city horror je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
0: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
1: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
3: Každý den to nejde.

přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů Celsia.

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Počasí.
2: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude, ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
3: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací v Prostějově, Přerově a Štenberku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: námi vždycky víte, co vás čeká. Pamatujte, že jedna nenápadná pozitivní myšlenka po ránu dokáže změnit celý den. Pojďme ji spolu najít v dnešních horoskopech. Přejeme pohodový čtvrtek.
1: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nenechte se vyvést z míry a jednejte s rozvahou. Víci vždycky má cenu, když se snažíte. Blíženci, důležité pro vás je z ničeho se nezbláznit. Raci, rozhodujete se rychle a bez váhání. Lvi, klasika, všechno víte, všechno znáte a od všeho máte klíče, že? Pany, není špatné, když sdílíte svoje pocity. Váhy, vy budete kolem sebe šířit optimismus a pohodu. Štíři, když to jde, ve všem hledáte hlubší smysl. Střelci, po hlavě se vrháte do nových projektů. Kozorozi, nečekaná zpráva může změnit vaše původní plány. Vodnáři, umíte na sobě zapracovat. A co mi ryby, všechno nás baví víc, než poslouchat vlastní myšlenky.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Bikepark Hrubá voda. To je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Pro doma.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knihu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
16: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
19: Na rok máš nárok. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Krásné čtvrteční ráno. Jsme moc rádi, že hned jak vstanete, tak si nás naladíte. Nový den je tu a s ním taky dnešní oslavenci, ať už jsou to narozeniny nebo svátek. Je tady naše čtvrteční kalendárium, tak sem s ním.
3: Skyrock kalendárium. Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety.
4: Backdoor look, score! Alex Ovečkin.
3: Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
5: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zaslo, že to není.
3: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna. Dneska

0: Nadi a Nadeždy posíláme pusu.
1: Skyrock kalendárium.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Datart uvádí Dny Marianne.
4: Dny Marianne, jo.
3: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer. Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
19: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
9: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
1: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
9: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
20: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
21: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
22: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
21: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
23: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
24: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
25: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
26: 30 rokov na scéně Nowland O2 Arena.
27: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
28: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz
29: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
30: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
31: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
32: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
33: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. října. Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek 17. září. Od nás víte o slaměné umělecké instalaci na náměstí Republiky v Olomouci. Slaměné balíky, z nichž bylo sestavené dílo Prostřít náměstí od architektky Barbory Bilunkové, ovšem někdo vzal a naházel do kašny tritónů v místě. Slaměná instalace vytvořená při Street Art Festivalu bude obnovená a vyvrcholí v pátek 18. září bezplatnou komunitní hostinou pod širým nebem.
2: Vyhradila tomu, kdo to udělal, aby si rozbíjel prasátka, aby si chystal kasičku, protože se na to přijde, kdo to udělal. Ty kamery tady jsou a je zvýšená ostrá podaná žádost na městskou policii, aby se to prostě ještě víc hlídalo. Prostě to instalujeme, ale věci, které měly být dosažené do konce, to znamená ty brány, prostě se ho dělat nebudou, udělají se až v pátek.
1: Reagovala pro web report.cz za Street Art Festival kurátorka Romana Junkerová.
3: Prostějov aktuálně.
1: Výzdoba končí. Květinová výzdoba kašny na Pernštýnském náměstí v Prostějově bude během dneška odstraněna. Práce začínají nyní. Zájemci si při deinstalaci mohou část květin zdarma odnést. Poznáme jediného českého držitele Nobelovy ceny za literaturu. Filmaři dokončili první celovečerní dokument o spisovateli a básníkovi Jaroslavu Seifertovi. Snímek Pavla Štingla Jaroslav Seifert v rytmu bezčasí vstoupí do kin v lednu. Sport. Porážkou vstoupili do nové sezóny hokejové extraligy olomoučtí Kohouti. Na domácím ledě vyzvali v prvním kole soutěže pražskou Spartu a Kohouti nedokázali udržet se soupeřem krok. Olomoučtí hokejisté prohráli 2-5. Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to na silnici Topolany Ústín, na místě jsou záchranáři. Bouráme taky v Přerově, a to na ulici generála Štefánika, tady je teď průjezd se zvýšenou opatrností a nehodu máme hlášenou i na D1 ve směru na Vyškov před exitem Ivanovice na Hané. Tak ať vám to jede co nejlépe a my vám přejeme šťastnou a pohodovou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Počasí.
3: To jsou změny. Ještě včera letních 25, večer a v noci pak na Moravu dorazily deště a následně i ochlazení. Víme, jak bude, ode dneška do neděle by mělo být nejčastěji 18 až 20 stupňů. A taky nás prý čekají poměrně studená rána. Konkrétně v pátek a v sobotu to bude maximálně plus 8.
4: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Rádio Hana.
1: Okruh.
6: Skyrock.

0: Jste na té správné vlně a to největší ranní šílenství je oficiálně za námi. Konečně se dostáváme do pohodovějšího tempa. Doufáme, že máte před sebou skvělý den. Hodíme se do klidu a užíváme si čtvrtek v plné parádě.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
5: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
7: Teď je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
19: Na kráji zamíchej.
20: Milujeme rok, milujeme rok.

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
7: Rádio Hana.
8: Okruh.
7: Skyrock.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
6: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
5: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
6: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Datart uvádí dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
12: Pro doma.
13: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
15: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
16: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
17: Rádio Hana Skyrock.
18: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
19: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
18: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: vyrazit.
1: Jsme na té správné vlně a víme, kde se skvěle pobavíme, třeba v kině. V olomouckém Premier Cinemas má dneska premiéru například dokument Bára Basiková anebo nový hororový příběh Resident Evil. Tenhle ten děsivý boj o přežití promítáme i v Přerovské hvězdě, v Mohelnici anebo v Šumperku. A jdeme dál. Prostě piknik budeme mít v sobotu v Prostějově. Smetanovy sady nabídnou velmi příjemné podzimní dopoledne, spousta jídla, pohody a setkávání, pro děti navíc připravené hry a soutěže. Loučení s létem chystáme v lázních Slatinice aneb in Burčák a víno Veritas, takže celou sobotu budou ochutnávky vín a burčáků, budou taky lázeňské speciality. A v sobotu zveme i na tvaruškové dožínky v Lošticích, takže budou tvarušky všeho druhu, taky farmářské trhy a cymbálovka na náměstí Míru a v muzeu olomouckých tvarušků v sobotu den otevřených dveří. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Hrajeme raritní rockové songy, hrajeme to, co jinde neuslyšíte.
0: Skyrock.

0: pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na zprávy. Olomouc a český biznis zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel totiž vlivný olomoucký developer, investor a lokální patriot Richard Morávek. Bylo mu 56 let. Zotavoval se v olomoucké fakultní nemocnici po vážné nehodě ve Španělsku. Začátkem týdne se však jeho zdravotní stav bohužel nečekaně zhoršil. V Přerově se dnes uskuteční první podvečerní jízda na bruslích a koloběžkách. 5-kilometrová trasa městem odstartuje v 18 hodin z výstaviště a akce skončí letním kinem za kinem Hvězda. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii.
0: Sport.
2: Pyrotechnika na stadionech zůstane i nadále přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný odmítl návrh fotbalových funkcionářů, aby se z používání světlic na zápasech stal trestný čin.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě se dnes občas počítá i se sluníčkem. Ano, mezi mraky se ukáže. Jinak ode dneška do neděle naměříme zhruba 18 až 20 stupňů. Tyhle ty hodnoty jsou na druhou polovinu září lehce nadprůměrné. A výhledově příští týden už to bude o něco méně. A to konkrétně 15 až 17.
0: Posloucháte dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině.
1: Skyrock.
0: Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude. Předpověď slibuje, že by mohlo v průběhu dne vykouknout sluníčko a obloha by se mohla roztrhat na polojasno. Výjimečně nám spadne nějaká ta přeháňka. Nejvyšší teploty nám vystoupají k 16 až 20 stupňům. Zítřek nás přivítá ráno slunečným počasím, jen lokálně budou mlhy, které se ale dopoledne rozpustí. V průběhu dne bude v pátek polojasno až oblačno. Teplotní maxima vylezou k 22 stupňům. Biozátěž je dnes i zítra na jedničce, tedy nejlepším stupni.
6: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Hana.
1: Okruh.
0: Skyrock.

0: 17. září pokračuje na našich vlnách s dobrou náladou. Ať už děláte cokoliv, doufáme, že u toho máte úsměv na tváři. Mimo další krasojízdu těch největších hitů si posvítíme v této hodině taky na životní styl. Zůstaňte s námi.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
13: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Pepo, vstávej.
17: Nemusím.
16: Pepo, už je 8, vstávej.
17: Nemusím.
16: Je pátek, Pepo.
17: Nemusím.
16: Musíš už jít.
17: Nemusím.
18: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
19: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti Poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
20: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
21: Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock.
1: Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, a to i v lese. Nasaďte holinky, popadněte košíky, po horkém a suchém srpnu, kdy to letos na houby téměř nevypadalo, nám konečně začalo sem tam i pršet a houby rostou. Na celé Hané je vysoká pravděpodobnost růstu, v Jeseníkách je místy i velmi vysoká. Pěkné úlovky v Košících nám hlásíte třeba z Chabičova u Šternberka, z Protivanova, Loučné nad Desnou nebo třeba u Bohuslavic. Se snižujícími se teplotami a končícím létem už se na výpravách do lesa nemusíme navíc ani tolik bát klíšťat. Jejich aktivita by měla být nepatrná nebo mírná.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit, a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Naďu a Naděždu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes spoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: MLSoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
4: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
5: Datart uvádí Dny Marianne.
6: Dny Marianne, jo.
5: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa je, že sa radovať smie.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
11: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Je čtvrtek 17. září. Narozeniny slaví zpěvačka Anastasia anebo Alexandr Ovečkin, který je považován za jednoho z nejlepších hokejistů planety. Narozeniny má také bývalý profitenista a rodák z Valmezu Tomáš Berdych.
15: Něco prostě tady mi řeklo, že už prostě, že to zaslo, že to není.
14: Oslavencům gratulujeme a přejeme, ať máte vždycky tu správnou trefu. A protože je 17. září, tak svátek má každá Naďa, Naděnka, Naděžda. A právě pro vás je tu naše speciální sváteční hymna.
16: Dnes

0: Nadi a Nadeždy posíláme pusu.
1: Skyrock kalendárium.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: 30 rokov na scéně No Limit O2 Arena.
14: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Víme, jak bude, a to i o víkendu. Pátek slibuje přes den polojasno až oblačno, teploty se vyšplhají nejvýše k 18 až 22 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16. Pátek by měl být bez deště, stejně tak jako následující sobota. Sobotu očekáváme většinou slunečno, ráno ojediněle s mlhami. Teplotní maxima vylezou k 19 až 23 stupňům. V neděli bude slunečno ráno, přes den se pak ale začnou stahovat mraky a později večer nám i zaprší. Nejvyšší teploty hlásí 19 až 23 stupňů.
4: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Skyrock. Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, Olomouc zasáhla zpráva o úmrtí podnikatele Richarda Morávka. Zemřel ve věku 56 let na následky vážného úrazu, přestože předchozí zprávy naznačovaly zlepšování jeho stavu. Upřímnou soustrast a vzpomínky vyjadřují zástupci města, odborníci i veřejnost. Primátorka Miroslava Ferancová vyzdvihla jeho vizi a touhu přispět rozvoji Olomouce, architekt Martin Krupauer připomněl jeho výjimečnou velkorysost a publicista Miroslav Motejlek ocenil jeho budovatelský přínos. Kondolence přicházejí také od široké veřejnosti, která si cení jeho projektů i podpory místního sportu, včetně plánované multifunkční arény, informuje o tom Deník. V Prostějově bude letos na podzim opět o něco zeleněji. Město totiž plánuje vysadit rovných 100 nových stromů. Přes 1000 keřů doplní je i nové květiny. Tamní radnice tak plynule pokračuje ve své dlouhodobé snaze o obnovu a neustálé rozšiřování městské zeleně. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii. Sport. Přerovští hokejisté se postarali o naprostý unikát, když v prvních čtyřech zápasech sezóny nasadili do brány 4 různé gólmany. Ve čtvrtém kole se role jedničky úspěšně zhostil 22-letý Michael Schnattinger, který při svém soutěžním debutu vychytal Zubrům domácí výhru 2-1 nad Chomutovem.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Víme, jak bude, a to i o víkendu. Pátek slibuje přes den polojasno až oblačno, teploty se vyšplhají nejvýše k 18 až 22 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 16. Pátek by měl být bez deště, stejně tak jako následující sobota. V sobotu očekáváme většinou slunečno, ráno ojediněle s mlhami. Teplotní maxima vylezou k 19 až 23 stupňům. V neděli bude slunečno ráno, přes den se pak ale začnou stahovat mraky a později večer nám i zaprší. Nejvyšší teploty hlásí 19 až 23 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci projíždíme opatrně kolem odstaveného auta na Krajnici v ulici Brněnská ve směru na nájezd na okruh Olomouce na dálnici D35. Podobnou situaci řešíme taky na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Vyškov-Východ. Pozor si dáme taky na číhající policejní hlídky. Jsou na D46 na exitu Vyškov v Olomouci v ulici Ferstrova, taky v Hranicích v ulici Hranická a v Mohelnici v ulici Družstevní. To bylo naše dopravní info. Po další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Čtvrtek trávíte s námi, díky za to. Tak co, když jste byli naposledy v kině? Pokud máte v plánu brzo vyrazit, tak pro vás přineseme v této hodině informace o těch nejlepších filmových premiérách tohoto týdne. Počkejte si na to.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady.
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gegů. Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Muko. Dárek, který potěší každý den. Muko.cz.
6: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
12: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
14: Luskni.cz.
15: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
14: Luskni.
15: Koloběžku nebo spotřebič?
14: Luskni a máš.
15: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
16: Udělejte si o kufr větší radost. získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
17: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
18: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
19: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz.
20: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
21: Vaše odpolední rocková jednička
22: Skyrock.
21: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
23: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
24: Počasí.
25: Jak jsme vám slibovali, nad Olomoucí se to začíná trhat a máme polojasno. Olomouc hlásí 19 stupňů, v Přerově naměřili 18, Svitavy jsou na 17 a to samé Bruntál nebo Jeseník. Teploty nám ještě malinko stoupnou, nejvýše ale k 20 stupňům. Před námi je pátek a víkend, které se ponesou ještě v duchu doznívajícího léta, pak už odborníci slibují příchod studené fronty. Začátek příštího týdne už bude vyloženě podzimní. Očekáváme déšť a rtuť teploměru přibližně na 15 stupních.
26: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
27: Tak a teď už hrajem.

0: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Nudžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Ahoj, tady Giorgio.
5: My name is Giovanni Giorgio.
4: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
6: Choose your fighter.
4: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom, Tyton.
8: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
16: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
15: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
16: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
15: Buďme u toho všetci spolu.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
20: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
21: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
22: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
23: Počasí.
0: Jak jsme vám slibovali, nad Olomoucí se to začíná trhat a máme polojasno. Olomouc hlásí 19 stupňů, v Přerově naměřili 18, Svitavy jsou na 17 a to samé Bruntál nebo Jeseník. Teploty nám ještě malinko stoupnou, nejvýše ale k 20 stupňům. Před námi je pátek a víkend, které se ponesou ještě v duchu doznívajícího léta, pak už odborníci slibují příchod studené fronty. Začátek příštího týdne už bude vyloženě podzimní. Očekáváme déšť a rtuť teploměru přibližně na 15 stupních.
6: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Bouračka dvou aut se nám došetřuje v Olomouci v ulici Hraniční za křižovatkou s ulicí Čajkovského ve směru na Okružní. Nehodu nám hlásíte taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Vyškov-Východ. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D46 na exitu Vyškov v Olomouci v ulici Velkomoravská. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Hulín-Západ v Přerově v ulici Polní a na D55 na exitu Hulín-Východ. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
9: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
23: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Do pohody dnešního dne vám posíláme na naší vlně další hit. Máme čtvrtek a na dnešek připadá den jablečných knedlíků. Tak to je možná inspirace na něco sladkého na zub. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

Johana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Pojďme se podívat, čím žijí regionální weby v našem kraji. Jestli jezdíte vlakem nebo autobusem, zbystřete. Blíží se prosincová změna jízdních řádů a Olomoucký kraj vám dává možnost do ní promluvit. Svoje připomínky posílejte na e-mail koordinátora dopravy nejpozději do pátku 2. října. Píše o tom Olomoucký report. Skvělá zpráva hlásí Mohelnice. Už začátkem října se tam otevře nová multifunkční hala za 148 milionů korun. V létě nabídne sporty, v zimě kluziště a na střeše má solární elektrárnu, informuje Šumperský rej. Je čtvrtek a k dostání máme nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata najdete v týdeníku Hanák. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Rockové hity hrajeme non-stop.
2: Skyrock.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rockový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Počasí. Jaký nás čeká na Olomoucku závěr pracovního týdne? Zítra počítáme hlavně s polojasnou oblohou, místy nás bude provázet i oblačno, no a ráno mohou ojediněle doplnit i mlhy. Přes den se potom může objevit lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky o víkendu.
3: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Pohodový čtvrtek vám i nadále přeje naše rádio. Doufáme, že máte skvělou náladu. Blíží se víkend a my v této hodině pozveme taky na ty nejakce, které se v našem regionu konají. Díky za poslech a držte vlnu.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: jsme na té správné vlně a víme, kde se skvěle pobavíme, třeba v kině. V olomouckém Premier Cinemas má dneska premiéru například dokument Bára Basiková anebo nový hororový příběh Resident Evil. Tenhle ten děsivý boj o přežití promítáme i v Přerovské hvězdě, v Mohelnici anebo v Šumperku. A jdeme dál. Prostě piknik budeme mít v sobotu v Prostějově. Smetanovy sady nabídnou velmi příjemné podzimní dopoledne, spousta jídla, pohody a setkávání, pro děti navíc připravené hry a soutěže. Loučení s létem chystáme v lázních Slatinice aneb in burčák a víno Veritas, takže celou sobotu budou ochutnávky vín a burčáků, budou taky lázeňské speciality. A v sobotu zveme i na tvaruškové dožínky v Lošticích, takže budou tvarušky všeho druhu, taky farmářské trhy a cymbálovka na náměstí Míru a v muzeu olomouckých tvarušků v sobotu den otevřených dveří. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz. Akce Zábava.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Počasí.
5: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že ve druhé polovině víkendu, s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
8: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horty Komplex.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
9: Veď predsa, že sa radovať smie.
8: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
10: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
8: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
11: Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
14: Rádio Haná, Skyrock.
15: Skyrock.
14: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
16: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
14: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
16: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
15: Skyrock.

0: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
1: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do prostějovských Smetanových sadů.
0: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
2: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Padá hvězda, něco si přeji?
5: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
6: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
5: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
7: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
5: Nášnet.org.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
13: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
16: Luskni CZ.
17: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
16: Luskni.
17: Koloběžku nebo spotřebič?
16: Luskni a máš.
17: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
18: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
19: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
20: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický.

pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Vlajka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyroku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
2: Jdeme na zprávy. Olomouc a český biznis zasáhla velmi smutná zpráva. Zemřel totiž vlivný olomoucký developer, investor a lokální patriot Richard Morávek. Bylo mu 56 let. Zotavoval se v olomoucké fakultní nemocnici po vážné nehodě ve Španělsku. Začátkem týdne se však jeho zdravotní stav bohužel nečekaně zhoršil. Pokud jste se chystali na sobotní dobročinný laskavý festival nedaleko Olomouce, máme pro vás smutnou zprávu. Nadace Heleny Morávkové tuto akci zrušila. Blansko se zapojilo s italským městem Scandiano do mezinárodního projektu Demokratický remix. Iniciativa zapojí gymnázium či muzeum a má v mladých lidech probudit zájem o demokracii.
0: Sport.
2: Pyrotechnika na stadionech zůstane i nadále přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný odmítl návrh fotbalových funkcionářů, aby se z používání světlic na zápasech stal trestný čin.
0: Počasí.
3: Téměř 30 stupňů Celsia, tak to je teplotní rekord, který připadá na zítřek, tedy na 18. září. Víme, jak bude. Zítřejší teploty mezi 18 a 23 stupni, k tomu polojasná obloha nebo oblačno a sem tam dešťové přehánky. Teploty okolo 20 stupňů nás potom budou provázet taky v sobotu a v neděli.
0: Doprava.
3: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na ulici doktora Edvarda Beneše v Bruntálu, dá se to ale opatrně projet. Stejně taky na Holešovské v Bystřici pod Hostýnem, kde se, jak od nás víte, rovněž došetřuje nehoda dvou osobáků. Opatrně taky mezi Hulínem a Tlumačovem, tady došlo k požáru návěsu nákladního vozu, ale i zde se dostaneme. Na policejní hlídku pak pozor na okruhu Olomouce za exitem Holice, taky v obci Koclířov, v Otrokovicích na Štěrkovišti a nebo v obci Brankovice na Masaryčce. Šťastnou cestu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na našich vlnách je to, co song to hit a my vám přejeme pěkný čtvrtek. Zdravíme každou Naďu a Naděždu a přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V této hodině prozradíme v kalendáři taky, kdo dnes spoukne svíčku na narozeninovém dortu. Vydržte na vlně.
1: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Vělidla, t-motor.cz.
12: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
13: Na kraji zamíchej.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
3: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
2: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
3: Přijďte nás podpořit, ať je kohouti hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
4: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyrocku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Počasí. Téměř 30 stupňů Celsia, tak to je teplotní rekord, který připadá na zítřek, tedy na 18. září. Víme, jak bude. Zítřejší teploty mezi 18 a 23 stupni, k tomu polojasná obloha nebo oblačno a sem tam dešťové přehánky. Teploty okolo 20 stupňů nás potom budou provázet taky v sobotu a v neděli.
3: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
5: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte. Sport. V pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA. Odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou. Počasí.
2: Jaký nás čeká na Olomoucku závěr pracovního týdne? Zítra počítáme hlavně s polojasnou oblohou, místy nás bude provázet i oblačno, no a ráno mohou ojediněle doplnit i mlhy. Přes den se potom může objevit lokální déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky o víkendu. Doprava. Bourá se na trase Kokory Přerov, je to bez bližších podrobností, ale dá se zde opatrně projet. Dvě osobní auta jsou v sobě taky za Valmezem na cestě na Zašovou, i tady to ale nemá na plynulost provozu vliv. Policejní hlídka je s 18. hodinou v obci Koclířov, taky na D1 na exitu Ivanovice na Hané a na exitu Hranice a v neposlední řadě i v obci Letovice. Pohodovou jízdu.
0: Tak a teď už hrajem. Skyrock.

0: čtvrtek trávíte s námi, díky za to. Tak co, když jste byli naposledy v kině? Pokud máte v plánu brzo vyrazit, tak pro vás přineseme v této hodině informace o těch nejlepších filmových premiérách tohoto týdne. Počkejte si na to.
1: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
7: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
10: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
11: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpouta.
10: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
11: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
13: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basíkové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
14: Jako žena, co se připadala úplně odepsaná.
13: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Kojot vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Kojota Vildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gegů.
15: We really have nothing.
13: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
12: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basíkové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
13: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
16: To nejlepší.
5: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
8: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
16: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
17: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
18: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
19: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
20: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
21: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
18: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
21: No, to určitě.
22: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
23: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
24: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
25: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
26: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
27: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
28: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme tu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte.
0: Sport.
1: V pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA. Odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou.
0: Počasí.
2: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
3: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte. Sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: na Olomoucku na 100 FM.
1: Čtvrtek trávíte s námi, díky za to. Tak co, kdy jste byli naposledy v kině? Pokud máte v plánu brzo vyrazit, tak pro vás přineseme v této hodině informace o těch nejlepších filmových premiérách tohoto týdne. Počkejte si na to.
0: Počasí.
2: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte. Sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.
3: Skyrock.

0: připadá den jablečných knedlíků, tak to je možná inspirace na něco sladkého na zub. My budeme pokračovat ve hraní našich hitů a v této hodině omrkneme i regionální zpravodajské portály.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc, anebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
2: Ahoj, tady Giorgio.
3: My name is Giovanni Giorgio.
2: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
4: Choose your fighter.
2: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.
1: Call me poor boy. Oh, you let me down.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Pojďme se podívat, čím žijí regionální weby v našem kraji. Jestli jezdíte vlakem nebo autobusem, zbystřete. Blíží se prosincová změna jízdních řádů a Olomoucký kraj vám dává možnost do ní promluvit. Svoje připomínky posílejte na e-mail koordinátora dopravy nejpozději do pátku 2. října. Píše o tom Olomoucký report. Skvělá zpráva hlásí Mohelnice. Už začátkem října se tam otevře nová multifunkční hala za 148 milionů korun. V létě nabídne sporty, v zimě kluziště a na střeše má solární elektrárnu, informuje Šumperský rej. Je čtvrtek a k dostání máme nové číslo týdeníku Hanák. Nese aktuální informace o výstavbě rozsáhlé průmyslové zóny v Přerově nebo o moderním prostředí bazénu v Kroměříži. Tato a další témata najdete v týdeníku Hanák. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Co to zas po bájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
3: Přijďte přivítat podzim do Zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
7: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
8: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

rainy afternoon.

0: penám slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
3: Choose your fighter.
1: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.

0: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
3: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
6: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
5: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
6: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.

0: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

moving on. Even though you're long.

0: bavit vás i ve čtvrtek. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.
2: Love is a beautiful thing sent from up above. It's a golden ring, Lord, it's a dangerous drug. But it needs a little spark and it feeds on trust.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Skyrock.
0: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše věrné rádio, hrajeme hity, vysíláme zprávy z našeho kraje a sledujeme filmové trháky v moravských kinech. Na co zajít od čtvrtka 17. září za filmové experty hlasí Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Rady?
2: Zdravím posluchače i tebe, Lukáši. I tento týden přichází do kina zajímavé filmové novinky. Když vám řeknu jméno Steven Soderbergh, možná vám naskočí série Dannyho parťáci. Od tohoto režiséra přichází do kin nový film s názvem Christopherové. Krimi komedie, která se odehrává v Londýně v ateliéru známého umělce Juliana Sklara, který již 20 let nesáhl na štětec. Jeho vypočítaví potomci by ale rádi, aby dokončil jedno z děl předtím, než zemře. Hlavní postavu stvárnil Ian McKellen, a to je pan herec, který ve svých 86 letech ukazuje svoji genialitu a bude vás rozhodně bavit. Helena Třešníková je další známé režisérské jméno, jejíž film tento týden nabídnou kina. Její tvorba je jedinečná a mimořádná, protože dokonale zachycuje reálné plynutí času. Tentokrát uvidíte zpracování 50 let profesní i osobní dráhy Báry Basikové. Stejnojmenný film zachycuje zpěvačin život ve světle reflektoru i ten, který nastává, až reflektory zasnou.
3: Jako žena, co se přepadla, úplně odepsana.
2: Dál bych pozval posluchače na šílenou až bizarní komedii. Tak bizarní, že se kdysi studio Warner Brothers rozhodlo ji nevydat a odepsat z nákladů. Film byl ale prý tak vtipný, že ho koupilo nezávislé studio a nyní máte možnost ho vidět v kinech. Jmenuje se Coyote vrací úder a jedná se o film, který kombinuje animované postavy s reálnými herci i prostředím. Boj Coyota Wildy za spravedlnost vás přenese úplně do jiného, bezstarostného světa plného gagů.
4: We really have nothing.
2: Nakonec vás zvu na pokračování série Resident Evil. Tento sci-fi horor je zárukou napínavé podívané. Doručit zásilku do města, které se propadá do chaosu po úniku smrtícího viru, přijďte se podívat do kin, jestli je to dobrý nápad.
1: Krimi komedie Christopherové, život Báry Basikové, šílená bizarní komedie Kojot vrací úder i hororový Resident Evil jsou filmové novinky v moravských kinech tohoto týdne. Vypadá to, že si vybere každý. Souhlasíte? Za filmové experty Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Díky, Lukáši, za rozhovor a přeji hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.

Não, não, não, não. Gri, gri, gombo, yeah, yeah. Here now.

0: kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Je 18. září, hezký den se Skyrokem. Putování zahájíme vzpomínkou na nesmrtelného Jimiho Hendrixe. Opouští nás 18. září 1970 v 27 letech. Jeho jedinečný odkaz pěkně vystihl hudební publicista pan Lindauer.
2: On nebyl jenom senzační kytarista. On byl zvukový vynálezce. Ano. Myslím si, že dokázal tu techniku poličtit takovým způsobem, že ji vlastně jakoby povýšil. To dokáže málo kdo.
1: Naopak příchod na svět slaví Kerry Livgren ze skupiny Kansas. Je zakládajícím členem a jednou z ústředních podstatů.

0: rozporuplný a nepřehlédnutelný cyklistický fenomén Lance Armstrong, narozený 18. září 1971. Vyhrává 7x v řadě slavnou Tour de France a jiné cyklistické závody. V 97. poráží zhoubnou rakovinu, získává prestižní společenská ocenění jako sportovec roku ve Sports Illustrated nebo sportovní cenu Laureus. Pád přichází v roce 2012.
1: Dlouholetý vzor sportovců i nemocných poprvé odhaluje, že si k lepším výkonům pomáhal zakázanými látkami. Lance Armstrong se 2,5hodinovém rozhovoru vyspovídal Oprah Winfreyové. Boj s antidopingovými úřady Armstrong prohrál, zbavili ho všech trofejí, do konce života mu zakázali závodit. Od oblíbeného sportovce se odvrátili všichni sponzoři. Úplně opustil i nadaci pro boj s rakovinou, kterou sám zakládal.
0: Minimálně jeho kauza vede k zamyšlení, kde končí a začíná doping. Kam vede tlak společnosti na stále lepší výkony u sportovců? Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
2: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.